Čudé, príjemno, šigra, toto, Afrika, na tigru, 21, poučme, bájem, grand funk, za chvíle, rozvíjem dané, rebus, jebus, rokadu.